0: Pak kamarádi se hádají, kdo má ošklivější ženu. Povídá, ty máš ošklivou ženu? Povídá, tak o 500. A tak jeden. Tak se jmenou taxika, přijedou na nějaký venkov, povídá, teď dávej bacha, musíš si vzít holinky, vole. Tak přijdou, povídá, Máňo, pojď sem. Objeví se příšerná, otřesná ženská, říká, pojď sem, pokaž se, tak tohle je moje žena. Povídá, tomuhle říkáš ošklivá žena? Tak tohle je proti týmí šípková růženka. Pá, tak jedem, tak jedou, jedou asi 50 kilometrů, přijedou do příšerný vesnice. Pá, tej dávej bacha, to si ale musíme vzít ty vysoký gumáky a rukavice. Tak přijdou normálně, to chlíva, povídá, vem si vidle, odházej takhle hnůj. On nadzvedne víko od kanálu, pá, Máňo, vylez. Z kanálu se ozve,
1: Jardo, mám si vzít masku, povídá, hovno, dneska žádnej sex nebude, já tě jenom chci pokázat kamarádovi.
2: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Radio.

0: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

Kdy neříká nic jenom tak. Tak já ti když tak brnknu, hodím drát a můžeš se stavit a koupím glgačku, půjdu do špáru, tam to je nejlevnější a budeme se dívat na porno. No já nic takového nemám. Tak si dotáhneme nějaký kurvy. Proč? Já už tam budu. Ty jsi docela pěkný zajíc. Tak se někdo...

0: odbyla třetí hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
5: Přijde chlap k doktorovi a stěžuje si: pane doktore, mám problém, pořád mi stojí péro. Doktor se diví: ale to je přece normální, to je přece to, co chlapi chtějí. Chlap na to: no jo, ale já jsem zedník a mám ho narvaný v Maltě.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: This shows real intellectual muscle.
2: Is it? Is it?
3: If your system is whack, then you should hear. Easy, easy.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Pán v hospodě volá na vrchního. Pane vrchní, prosím vás, mohl byste mi přinést vývrtku? A vrchní mu povídá, ale pane, šampaňské se otvírá jinak. Navíc vidím, že láhev už máte otevřenou. A chlápek na to, no jo, to máte sice pravdu, ale nevšiml jste si, že ta zátka vlítá manželce do oka.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
4: Yo, Jack. Yeah. I don't think they're ready for this one.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 12. července slaví svátek Bořek, jméno slovanského původu, které se vykládá jako bojovník, nebo ten, kdo bojuje za vojsko. Všem Bořkům přejeme krásný sváteční den plný radosti.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

taky. Maximálně fun. Candyman. Oh my.

0: odbyla 4. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Dva kámoši spolu sedí v hospodě a zatímco jeden vydatně nasává, tak jeden srká jenom limču. No tak se ho ten druhej ptá: ty vole, proč jsi přestal pít? A on na to: ale nechci vidět manželku dvakrát.

Nejde to vrátit. Já vím, že nejde to vrátit zpátky. A nikdy bych si to přál. A nikdy bych o to prosil.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co řekneš, když narazíš na kurvu, která vypadá jako ze žurnálu? Píčo, ty jsi ale kus.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: odbyla 5. hodina.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další
3: pecky.
4: Crazy Radio.
5: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
6: Maximálně fun!

0: To za mnou došla naša stařa, má požehnaných 82 roku, ale je to taková badatelka, ona furt vždycky dojde s něčím novým a překvapíně. Došla za mnou, povídá, víš, chlapče, říká se, že co je psané, to je dané, není to pravda. Povídám, počkaj, počkaj, stařo, ty si vždycky umíš něco brznout bokem nebo co. Poja, tejste, včera jsem si koupila jednu konzervu a bylo na ní napsané, vydrží čtvrt roka. Ze 27 za čtvrt hodiny.
1: Minimum muziky. Bla, bla, bla. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. Skrejzy rádi.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. In the

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Blondýnka jde do parku a všimne si nápisu: vstup jen se psy na vodítku. Zamyslí se nad tím a pak jen smutně konstatuje: no, vodítko snad někde seženu, ale kde mám vzít toho psa?
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.

Dva úplně ožralí cigáni jdou po Praze a jak se tak držej, podpírají, tak spadnou do výkopu. A teď jak prší, tak ten jíl a to bláto, tak se tak neštrachají ven a nemůžou se dostat ven a ten jen říká: Marian, jsme v ryti, čo budem robiť? Pa, choď do ryti, ty by si neustále něco robil.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

muziky. Maximálně fun. It's all I wanna do soon.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 12. července slaví svátek Bořek, jméno slovanského původu, které se vykládá jako bojovník, nebo ten, kdo bojuje za vojsko. Všem Bořkům přejeme krásný sváteční den plný radosti.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: V autě do sebe nabourají dvě blondýny. No tak vylezou z aut a strašně se hádají. Jsi koza! Jsi kráva! Kam jsi jela, kozo? No do kosmetického salonu, krávo! To já taky, ty kozo! A na kolik jsi měla termín, ty krávo, co? No na 11. hodinu, ty kozo! No teď ti říkám, že jsi kráva. Já tam přece měla být na 10. Tím pádem si mi měla dát přednost ty.
2: Minimum muziky.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum.

0: odbyla 7. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Seriál skončil, desátá bije, z údery hodin klesá tvá šíje. Zívat je levné, nejlevnější je pořád jen ve dvou být. Zrcadla koupím v kutilském krámě, budem se množit, i když jen klamně. Říkám si, když tu vykoukne na mě králíček azurit. V prádelním koši pěkně si hoví, nádherně modrý, hebký a nový. Byt máme velký, jenomže kdo ví, proč se k nám přišel skrýt. Hned mi řek.
1: Jsem tu, dík ruce trhu, vědecky počat z dobrého prhu. Poslední výkřik vývoje druhu, králíček a zry.
0: Cože?

0: ty snad chceš dítě? Přemýšlej chvíli.
1: Na to jste ještě nenaspořili.
0: Já jsem však levný,
1: odolný, čilý.
0: Ten si mě získáš klid.
2: No, co na to říci? Je to tak jasné. Údaje sedí, výpočet pásne. Přesvědčil všechny, proč tedy nás ne, králíček Azury.

přišlo to ráz na ráz. Byla to chvíle, srstice modrá, maso však bílé, chutné a zdarma, pištěl tak mile, králíček a zurit. Králíček a zurit.

s grafikou jak svině Hafogames v tom. Monitor jak plátno v kině, už ani nevzpomínám, kdy naposled se mi něco sekalo.

0: parku mrtvou holku a vedle ní občanku. Tak jí odevřou panová gynekolog, tak podle adresy ho najdou a zazvoně. A člověče, vy jste zabil holku, co? Řekl, ano, zabil, no. Co jste měl k tomu za důvod? No, představte si, jo, 16 hodin se v nich vrtám, a kdo domů z práce, ona na mě vyskočí z křoví, že prej mi za 20 ukáže.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

Přišel chuligán za chuligánem do nemocnice, on ležel na áru, na jednotce intenzivní péče, měl na sobě ty kapačky teda. kapačky jsem myslel, zapíchaný kapačky, kyslík, dejchal kyslík, polomrtvej po havárii a mu půjdá ten kámoš, vele, vele, co je s tebou, vole? Ty se tady válíš a venku chodí buchty, vole. Díza jede, vole, fakt. A on na něj udělal, ten nemohl mluvit, dělal. A on pochopil, že chce tušku, a udal tušku, papír, on něco napsal, zaklepal nohama a zemřel. Kulikal pán doktore, vole, kámoš něco napsal, zaklepal nohama a zemřel. A doktor to vzal, na lístku bylo napsáno, vole, vole, stojíš mi na hadicích.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh, Crazy Radio.

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: radíme. Čau.
1: Panem. Pozor.
2: Co je, kam jdete?
3: Den za dnem venku ujíždí vlak a za mříží se otáčí svět. Vítr si osedlat, tak jak to umí jen pták, vyletět oknem ven a už se nedívat zpět.

celý svět. Mění se v zavřený krám, stažený rolety a místo lásky chlad. Co se zítřkem? Hlavolam a další o

Seděla taková partia, chlap tam dával ženským hádanku. Říká, milé dámy, jestli víte, co to je. Je to pro vás, dává se to do vás a když se to vytáhne, tak z toho kape. Ty ženské se začaly chlámat. On říká, moment, dámy, to jsou květiny. Je to pro vás, dává se to do vás, když se to vytáhne, tak z toho kape. Včera tam přišla ještě jedna žena a manžel honem, která by nepřišla tady o tu hádanku, tak jí to chtěl říct. Ta říká, pojď sem, ať to nepřijdeš. Hádanka, je to pro tebe, dává se to do tebe a když se to vytáhne, tak z toho kape. Všetci stuhli, nače jedna kolegyně do něho drsne a říká, to jsou teda zvědavá, jak z toho péra uděláš karafiát. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum informace.

Teď přijde takový zvláštní dáreček, balíček. Vlastně píseň, kterou bych chtěl uctít památku člověka, který podle mě vykonal za dob bolševika toho pro Čechy moc a moc. Zapomnělo se na něj, bohužel. Ale já jsem na něj nezapomněl, díky tomuto člověku vlastně dal, skládám písně. Jestli mě slyší, myslím, že nás slyší, tak posílám ti velký díky, Karle Kryle.

0: Crazy Radio. Oď byla 9:00.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně fun. To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Doprava.
5: Ranní špička už tradičně drtí trpělivost řidičů po celém Česku, takže jestli jste vyrazili pozdě z postele, tak si za to můžete sami. Dálnice D4 u Dobříše zažila drama, kdy si kamionák zřejmě chtěl zdřímnout, nakouval do svodidel a málem se skutálel z mostu. Jeřábníci už ho tahají, chudáka. Tak hlavně ať vám do cesty neskočí žádná srnka, nebo si pak budete muset místo kafe dát panáka na nervy.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: rodina koupí nový auto a táta říká, no tak pojedem to projet, tak vyjedou na dálnici a vzadu holka říká, tati, hele, zajíc, přejeď ho. Tak rána zajíc opravdu přejete a jedou dál a kluk říká, táto srnka, hele, se střelí. Tak rána auto celý od krve a děti začnou brečet vzadu a táta, co je? Máma je koukala z okna, jaký to urazilo hlavou. A co řvete teda?
1: My jsme to neviděli.

0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum infa.
3: Maximálně fajn.
4: To je Crazy rádio.

0: Pauze. Strašný prout a proti proudu ze vší síly pádluje na premisi ženská v devátém měsíci, zabírá pod z ní takhle hřine, za ní sedí Váňa, papirosu, lahé vodky, usmívá se, vykuřuje, popíjí a ze břehu se ozve: Váňo, kam jedeš? Pa, ale vezu ženu do porodnice.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum informace.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 12. července slaví svátek Bořek, jméno slovanského původu, které se vykládá jako bojovník, nebo ten, kdo bojuje za vojsko. Všem Bořkům přejeme krásný sváteční den plný radosti.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio.

0: odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 12. července, 10 hodin dopoledne. Zatímco se ve Varech letos celebrity promenádují v robách za miliony, Veronika Žilková s humorem zavzpomínala, jak se dřív na festivalech spalo po třech a po večírcích se pod peřinou schovávala před sexuálními výkřiky kolegů. Dneska by něco takového, s těmi všemi mobily a bulvárem, byl teda fakt solidní průser, to je jasný.
5: Ze společnosti.
6: Nový intimní trend zvaný Hitekis se šíří českými domácnostmi a pořádně rozpaluje diskuse mezi partnery. Pro někoho je to totiž ultimativní projev důvěry a otevřenosti, zatímco pro jiné nepřekročitelná hranice, co prý zadělává na pořádný průšvih ve vztahu. Tak si pamatujte, milí posluchači, někdy je lepší nechat si pusu na špacír a jindy zase pro sebe.
5: Kultura.
6: Karlovy Vary se letos na filmovém festivalu proměnily v přehlídku všeho, co se dá na těle nosit a co už skoro ne. Naše celebrity se snaží zaujmout nejen hereckými výkony, ale hlavně průsvitnými krajkami, takže obyčejný divák se pomalu bojí, aby jim něco nevypadlo přímo na červeném koberci. Aspoň je na co koukat, když už filmy někdy stojí za starou bačkoru.
5: Sport.
6: Tak na okrese teď prý jeden borec na fotbalovém hřišti oslavoval gól tak vehementně, že mu v euforii doslova uplavaly trenky a skončil v rybníku vedle branky, kde si pro ně musel jít s velkou ostudou. A co je horší, ten gól mu rozhodčí nakonec ještě neuznal kvůli offsideu. No co už, aspoň se chlapi v kabině smáli a trenér se ho prý ptal, jestli tam příště skočí rovnou s míčem.
5: Doprava.
6: Kolony se táhnou celou D1, kde se místo asfaltu už pomalu objevuje třetí generace kráterů, takže řidiči si dneska fakt užijí masáž zad. Někteří prý už z nudy pozorují, jak si ti vedle v autě navzájem prohlížejí pupíky, aby se alespoň na chvíli zabavili. No prostě, dneska to na silnicích stojí za starou belu.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Zítra, pondělí, nás v Česku čeká převážně slunečný den, ideální na lehké oblečení a možná i nějaké ty pikantní radovánky venku. Ráno se sice probudíme do svěžích 15 až 18 stupňů, ale přes den to vyletí až na krásných 27 až 29, což je skoro na sundání plavek, však víte, jak to myslím. Tak si to užijte, než nám to zas nějaký meteorologický přesun zkazí.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: koza odchází do města a povídá: Kozliatočka, idem preč, mliečka vám donesem, nikomu neotvárajte. Kozliatočka povídá: Nebojte sa, mamička, nikomu neotvoríme. Vlk to slyší, nabrousí si jazyk, si říká: Kozliatočka, otvárajte, to som ja vaša mamička, mliečka som vám donesla. Kozliatočka povídá: Nie, to nie je naša mamička má vyšší hlásik. Vlk naštvaný jde, nabrousí si jazyk, vo oktávu vejš ptěpá: Kozliatočka, otvárajte, to som ja vaša mamička, mliečka som vám donesla. Nie, to nie je naša mamička má vyšší hlásik. Vlk už odřený jazyk, tak ho obrousí, přijde v pistoli, pa: Kozliatočka, otvárajte, to som ja vaša mamička, mliečka som vám donesla. Kozliatočka pa: To nie je naša mamička má kľúče.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co je horší než 10 miminek v jednom kontejneru? Jedno miminko v 10 kontejnerech.
2: Minimum muziky, minimum

0: Odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 12. července, 11 hodin dopoledne. Češi se letos v létě evidentně nebojí experimentovat a místo klasických dovolených u moře plní kempy u rybníků a chalupy na samotách, což je super, ale bohužel to má za následek drastický nedostatek toaleťáku v místních sámškách a nekonečné fronty na nafukovací krokodýly. Mezitím se spekuluje o tom, že nová studie ukázala, že průměrná délka vztahu klesá přímo úměrně s množstvím času stráveného scrollováním TikToku, takže si radši jděte někam pokecat naživo, než vám to celé eschně na obrazovce. A do toho všeho, světe div se, prý jeden nejmenovaný český pivovar začal experimentovat s pivem ochuceným okurkou, což je sice úlet, ale alespoň víme, co si objednáme, až nám dojde fantazie u grilu.
5: Ze společnosti.
6: Herečka Vlastina Svátková na Karlovarský festival nedorazila kvůli herectví, ale raději tam machrovala se svými obrazy. Holka očividně pochopila, že s uměním se dnes na pořádný balík dá přijít líp než s nějakým trapným hraním. Tak snad se jí podařilo boháčům něco prodat, ať má na další vernisáž.
5: Kultura.
6: Česká kultura se v létě pěkně rozjela, a to doslova. Na zámku Kačina se v rámci festivalu Kultura pod hvězdami hraje muzikálová komedie 50 odstínů, což by leckoho mohlo rozpálit do běla. Takže jestli máte chuť na trošku té hříšné kultury a nechce se vám sedět doma, víte, kam vyrazit.
5: Sport.
6: Tak to máme za sebou, tenisoví fanoušci. Historicky první české finále Wimbledonu je v análech. Linda Nosková tam po pořádné řeži, kde se prý musela jít vzpamatovat do koupelny, porazila naši Káju Muchovou. Holky nám ukázaly, že i když se perou o titul, české drápky mají pořádně ostré.
5: Doprava.
6: Řidiči v Česku, dnes se s provozem moc nemazlete, silnice jsou spíš taková překážková dráha. Nehody s auty i čtyřkolkami se sypou z každého rohu, a k tomu ještě desítky uzavírek, které nám pletou hlavu. Takže pokud se někam chystáte, raději to vezměte oklikou, ať si neuvaříte motor i nervy.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska se nám ukáže sluníčko, jako když ta sousedka z bulváru vyjde na zahradu bez plavek, ale na severovýchodě si možná střihneme i nějakou přeháňku, aby se ochladily rozpálené hlavy z víkendového hýření. Teploty vylezou až k 29, místy klidně i ke 30 stupňům Celsia, takže ideální čas na pořádné osvěžení, ať už s ledovou tříští, nebo s někým ledově chladným v posteli.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Chlap jde popoledne, jednou kouká, tam vidí malinký mužík, místo očí baterky, místo uší sluchátka, s tykadlama, celý zelený, tak k němu přijde a povídá, ježišmarja, ten mužík povídá, to koukáte, co? Vidíte mimozemšťana, co? Pa, no to jsem ještě nikdy neviděl. Povídá, a promiňte, odkaď jste? Povídá, mimozemšťan z Marzu. Povídá, a prosím vás, to tam mají všichni takhle místo očí baterky?
1: A všichni.
0: Všichni mají místo uší normálně sluchátka s těma tykadlama?
1: To mám všichni.
0: A ježišmarja, co máte krásných zlatých prstenů s brilliantama? To mají tam taky všichni? Pa, ne, jenom my Židi.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč si myslíme, že opice jsou tak chytré? Protože když si strčí prst do zadku, tváří se u toho, jako by právě objevili lék na rakovinu.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fa.

0: Lazy Radio. Odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 12. července, poledne. Letní vedra v Česku už jsou na palici a lidé se s nimi perou, jak se dá, někteří už prý místo plavek nosí na koupaliště jen ledové kafe a rezignaci. Klimatizace se prodávají rychleji než lístky na vyprodané koncerty a podle některých to vypadá, že jediným pořádným zážitkem léta bude přežití bez úpalu. No co, hlavně ať nám to pivo moc nesteplá.
4: Ze společnosti.
5: Tak bacha, dámy, vypadá to, že po porodu se stahovací prádlo nenosí, Michaela Ochocká se půl roku po narození potomka předvedla u bazénu v takových plavečkách, že se diváci pomalu začali dusit vlastními slinami. Mezitím na Karlovarském festivalu se celebrity předháněly v originalitě, což občas vedlo spíš k módnímu peklu než k extázi. Ale co už, hlavně že se o nich píše a my máme o čem žvanit.
4: Kultura.
5: České letní scény se letos pěkně rozpálily, a to nejen sluncem, ale hlavně díky muzikálu 50 odstínů, který vesele brázdí historické zámky po celé republice. Publikum se prý s gustem vrhá na tuhle pikantní podívanou, kde se o lechtivých hrátkách zpívá s takovou vervou, že i kamenné zdi se červenají. Hold, kultura u nás kvete a občas i trochu svléká, aby se lidé pořádně pobavili.
4: Sport.
5: Česká tenisová Linda Nosková sice dobila Wimbledon, ale její vítězství mělo prý dost netradiční katalyzátor. Během finále s Karolínou Muchovou totiž všechno obrátila vzhůru nohama strategická návštěva dámských toalet. Kdo ví, co se tam dělo, ale po pauze to bylo na kurtu rázem úplně jiné kafe.
4: Doprava.
5: Praha se na léto mění v obří parkoviště, takže řidiči, co se těšili na volnou jízdu, mají teď prostě smůlu. Oprava Hlávkova mostu až do konce srpna zajistí, že si pořádně posedíte v zácpách. Takže místo koupaliště si užijete spíš horký asfalt a spoustu nadávek.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás v Česku čeká slunečno až polojasno, akorát na severovýchodě se mohou objevit nějaké ty mráčky a sem tam sprška, takže tam, holky, radši s deštníkem, ať se vám nerozmaže makeup. Denní teploty vyšplhají na příjemných 25 až 29 stupňů Celsia, v noci se ochladí na 10 až 15, což je ideální na nějaké ty důvěrnosti pod peřinou.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
6: Crazy!

0: Muziky. Minimum infa. Maximálně fan.
1: To je Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.

0: Minimum muziky, minimum
1: maximálně fun.
0: To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap do hospody a objedná si dvě piva. Vrchní mu je donese a je mu divný, proč si samotný chlap objednal dvě piva. A chlap mu říká, já mám nemocnýho bratra, a tak piju i za něj. Druhý den chlap přijde znova a objedná si jen jedno pivo a vrchní povídá, je, to je mi líto, pan bratr zemřel. A chlápek na to, ne, neumřel, ale já jsem přestal pít.
2: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
4: Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 12. července slaví svátek Bořek, jméno slovanského původu, které se vykládá jako bojovník, nebo ten, kdo bojuje za vojsko. Všem Bořkům přejeme krásný sváteční den plný radosti.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Crazy Radio. Odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Hrajeme další pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 12. července, 13. hodina odpoledne. V Českých Budějovicích proběhl menší letní šrumec, když mohutný roháč v okapu vyděsil obyvatele celého sídliště i přivolané strážníky. No co, i brouk občas potřebuje trochu pozornosti, aby se cítil významně.
4: Ze společnosti.
5: Tradiční české hospody sice mizí z mapy jako sníh na jaře, ale preference štamgastů zůstávají neměnné. Podle průzkumu Budvar hospodografie totiž mužským návštěvníkům stačí k plné spokojenosti jen tři věci, kamarádi, televize a samozřejmě sexy obsluha. Takže, chlapi, hlavně ať nám ty servírky ještě chvíli vydrží, než nám je seberou i kavárny.
4: Kultura.
5: Karlovy Vary sice už zatáhly oponu za filmovým festivalem, ale pikošky s něj ještě doznívají. Herečka Naďa Konvalinková tam divákům nechtěně ukázala ňadro, čímž způsobila pořádný poprask a dokázala, že i v jejím věku se stále umí dít věci. No řekněte, kdo by čekal, že kromě filmů bude tahákem festivalu i takováhle prsa v akci.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Přijde chlapek do hospody, protože to je štamgast, tak vrchní hned ví, co má dělat, nasází před ní 20 piv a chlapek se ujme svého úkolu, vypije 18, přičemž první a poslední nechá, jo. No a kolega, co sedí vedle něj, tak jako se na to kouká, říká, no jo, a jako proč jste nevypil i to první, i to 20. On říká, no protože to první mi nechutná a potom 20. jsem ožralej.
0: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Radio.
7: T.S.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

díky moc. Minimum muziky. Minimum.

se sjetadou jen samé špatné zprávy. Tornáda, tsunami, živly mají stále větší grády. Je těžký se pak dívat dětem do očí, vidět a slyšet jejich pláč. Už není čas jenom na řeči, postav se tomu.

0: Zlatá svaďba, no jak tací staří posadili se proti sobě přes stůl, no najstarší syn, pravda, jak se tam objevil taléře, polévky, misa s tým, pravda, knedlíčky, všecko, misa s polévku. Povídá to, že Slovenci před tým obědem dajte si aspoň pusu. Nevěsta taká moletnější, nahne sa lus k strýcovi, který vidovali fajku pusu. Bože, povídá tato, přece jenom jsem ťa měla ráda, mě je tak teplo u srdce. Nahlédnu, aby ne ty tele, když máš prsa v polévce.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Lazy Radio.
1: Odbyla 14. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky.
2: Minimum
3: info. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
2: Hrajeme další
4: Posloucháte
2: pecky.
4: Crazy Radio. Další hodina odbyla.

Moje žena je pomocná kuchařka v mateřské škole. Vrátila se domů a povídá Pepiku, potkala jsem odvedle pana inženýra. A on povídá, paní Fousková, když ten váš manžel rejpal tenkrát do režimu a teď taky, tak by měl mít taky nějaký přehled o světě a vy nemáte satelit. Žena odešla do školky, já jsem vzal poklici z prádelního hrnce, udělal jsem do ní česky řečeno turšlokem, průbojníkem dvě díry, dal jsem jí ve druhém patře, kde bydlíme za okno, jak se věšeli ten sovětský a český praporek, ty reury jsou tam pořád. Dal jsem tam dva dráty, červený a zelený, a jak se dělají ty zmrzlý koule, v lednici teda. Tak jsem to tam dal jako rozvod. Hořava, otec hokejisty Hořavy mi viděl a řval ze spoda z ulice Fousku, to je z boxu, viď? Má jsem rukou, co zná o technice, takový člověk. Sedl jsem si a čekám na svou ženu. Za chvíli zazvonil zvonek a pán Jaruška se vrací. Jdu otevřít, on tam pan inženýr s paní inženýrovou. A paní inženýrová povídá, pane Fousku, smím-li vás otravovat a ptáti se vás, to, co máte za oknem, to je satelit? Já pám, ano, to je satelit. A ona pá, smím-li se ptáti, kolik jste za něj dal? Já pám 4,60 za ty dráty z bazaru. A ona povídá na toho inženýra, vidíš, Péťo, a ty jsi za ten japonský šukity? On pá, Hitachi, dal 36 tisíc. On se naštval a povídá, pane Fouseka, chytíte na to něco? Hraje vám to, chytíte na to něco? Já pám, vůbec nic. On pá, tak proč děláte z lidí blbce? Já pám, zatím jste přišel jenom vy. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

No, děti ve škole taky učili se a měli namalovat, co je to hlad. Přijde paní Štělka, kontroluje výkresy, dojde k Mařence, Mařenka na výkresy pár teček. Říká, Mařinko, a co to je? Říká, no, paní Štělko, to jsou poslední odrobinky chleba v baráku. Přijde k Jeníčkovi, Jeníček kurku chleba namaloval. Říká, Jeníčku, a to co je? No, paní Štělko, to je poslední kurka chleba v baráku. No a přijde k Pepíškovi, tradiční prasák, přes A4 výkres velkou prdela, přes to pavučinu. Pojá Pepičku, ty prase, jak to má znázorňovat hlad. On říká, Pepičko, to máte jednoduchý, kdo nic nežere, ten nic nesere.

0: Fantasy Radio. Odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Drake. Young money.
1: Loving a thousand different flavors.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka se ptá manžela, proč při sexu pořád mlčíš, ty jeden bručoune. Manžel na to, protože mi matka odjakživa vtloukala do hlavy, že se s plnou hubou nemluví.
2: Crazy Ride. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč ženy rády používají vibrátory? Protože konečně mají někoho, kdo poslouchá jejich rozkazy a nesnaží se je souložit.
2: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Každý den je originál.
4: Dnes 12. července slaví svátek Bořek, jméno slovanského původu, které se vykládá jako bojovník, nebo ten, kdo bojuje za vojsko. Všem Bořkům přejeme krásný sváteční den plný radosti.
3: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
5: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
6: Crazy Radio, maximálně fun. The hot new thing, it's called Switch. Let's get it going.

0: Fantasy Radio. Odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fan.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Poslouchat.

fun. Maximálně fun. Whatever. Z Crazy Radio.

0: Zvení.
1: Soudruje 92-letý dědeček s 91-letou babičkou a ten prokurátor povídá, prosím vás, pane, můžete mi říct, proč se rozvádíte? Povídá,
2: pro nepřekonatelný odpor.
1: Povídá, prosím vás, a kdy jste ten nepřekonatelný odpor pocítil?
2: Pa? Hned po svatbě před 70 lety.
1: A můžete nám teda říct, proč jste těch 72 let byl tady s paní odpůrkyní?
2: Tak kvůli dětem. No a teď, když děti umřely, tak... Crazy Radio. Minimum muziky.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God.

neznamená být šílený, neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Baví se dvě kuřata v kurinku. Jedno říká, ty vole, ten kohout je ale úchylnej. Každej den nás tu celou dobu šuká. Druhý odpoví, pšššt. Nebuď tak sprostá. Říká se, že nás miluje.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. To je Crazy Radio.

0: Lazy Radio. Odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

kdy odevřeš ráno oči, aniž bys vůbec tušil, co tě během dneška všechno čeká. Kdy se potkáš se svým tátou ve dveřích a tam mu řekneš, dneska večer se tě ozvu oka. Kdy zvedneš podělaný phone call, kde si rozvíš, že mu v životě už nikdy nezavoláš. Kdy se vše otočí na ruby a ty máš prostě pocit, že tohle to jen tak nerozdejcháš. Tak to je život, buď se

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, jaký je rozdíl mezi ženou a granátem? Granát stačí jednou odjistit a už se o něj nemusíte starat. Žena no, to je jiná píča.
2: Crazy Rád. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Rád.
3: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio, maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
5: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
6: Manželka se mě ptá, miláčku, co bys řekla, kdybych si udělala piercing do klitorisu? Já na to, že bys konečně měla něco, co ti bude držet hubu.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum...

0: Minimum muziky, minimum
1: maximálně fun.
0: To je Crazy Radio.

0: voják tancoval na Slovensku se slovenskou dívkou, náš voják, tancují doleva valčik, ona byla větší než on, doprava, ona byla menší, doleva, ona byla větší. On jí pá, prosím vás, jak to jste jednou větší, jednou menší? Ona pá, já mám protézu, mám tam levotočivý závit.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 12. července slaví svátek Bořek, jméno slovanského původu, které se vykládá jako bojovník, nebo ten, kdo bojuje za vojsko. Všem Bořkům přejeme krásný sváteční den plný radosti.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun, Crazy.

0: Lazy Radio. Odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
5: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

den za dnem.

vítr si osedlat. Tak jak to umí jen pták, vyletět oknem ven a už se nedívat zpět.

celý svět. Mění se v zavřený krám, stažený rolety a místo lásky chlad. Co se zítřkem? Hlavolam a další otázky.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč si myslíme, že opice jsou tak chytré? Protože když si strčí prst do zadku, tváří se u toho, jako by právě objevili lék na rakovinu.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Byla ta svatba. Kmocháček povídá kmotra. Před 50 rokama jsme si slúbili věrnost. A vzpomínáš, tenkrát za tu stodolu tady jsme si dali tu první pusenku. Joj, tam to bylo pěkné, týka, co říkáš, 50 roku nechajme být, pojďme za tu stodolu, dajme si tu pusu ještě jednu. A ty starý blázne, co blbneš, prosím tě, po 50. Ty, já tam jdu za tu stodolu, já tam počkám, ven si šátek, don ti za mnou. Chodí tam 5 minut, 10 minut, kača nikde doletí zpátky, to, co si míchá na šporétě, povídá, Hergotuš, já tam stojím jak to tele a ty si tady, co si mícháš na šporétě, prost nedošla. Naši mě nechtěli pustit.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun. What I wanna do. 1, 2, 1, 2, come on.

0: odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 12. července, 20 hodin. Pražské koupaliště Džbán zažilo rekordní nával, kvůli kterému praskla i gumová kačenka v bazénu pro dospělé, což některé plavce dost naštvalo, protože ta kačenka prý uměla skvěle masírovat záda. Mezitím meteorologové varují před další vlnou veder, takže se dá čekat, že podobné incidenty s koupacím vybavením budou jen přibývat.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

good way. Relax. Relax. Relax. Relax. Relax. Relax.

0: Ok. Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap do lékárny a ptá se, máte něco na erekci? Lékárnice na něj koukne a povídá, třeba já.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy, crazy, crazy, crazy.
4: Crazy Radio. Minimum muziky, maximálně fun.
5: Yo, this is Bill Blast, straight out of Brooklyn, with KRS-One, standing next to Rock Kim, y'all know what time it is.
6: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. What you call that?

muziky, minimum info, maximálně fun. To je Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: This is the Garden of Silence.
1: Šel pán po hřbitově, neuslyší pomoc, pomoc, pomoc. Přijde k vykopanému hrobu, tam chlap dole, který tam spad ožralý, jak křičí pomoc, pomoc. On pá, co se vám stalo, pá, spad sem do hrobu, je mi zima. Pá, tak si se neměl odkopat.
2: Crazy Radio.

0: Crazy Radio.
1: Odbyla 21. hodina.
2: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč ženy rády používají vibrátory? Protože konečně mají někoho, kdo poslouchá jejich rozkazy a nesnaží se je souložit.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 12. července slaví svátek Bořek, jméno slovanského původu, které se vykládá jako bojovník, nebo ten, kdo bojuje za vojsko. Všem Bořkům přejeme krásný sváteční den plný radosti.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
3: Crazy Radio.
4: This is the boom shakalak. We make your neck pop and bend up your back in a different style. Sin, Ice MC come back and me dip on a

0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio. Odbyla 22. hodina.
2: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Víte, proč policajti nikdy nenajdou ztracené peněženky? Protože by je museli vrátit.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Drake.
1: Young money. Loving a thousand different flavors.

0: solo.
1: Každý den je originál.
2: Dnes 12. července slaví svátek Bořek, jméno slovanského původu, které se vykládá jako bojovník, nebo ten, kdo bojuje za vojsko. Všem Bořkům přejeme krásný sváteční den plný radosti.
1: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

neznamená být šílený, neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Jde Vojta s Hegrem po parku, ne, a viděl tam sochu nahé ženy, jak si takhle přes ní drží list. Heger říká Vojtovi, podívej se, člověče, na tu sochu. Na to se dá složit básnička. Říkal, tak říkej. No, který pak to humorist dal jí přes tu list? Vojta říkal, ježiš, to je dobrý, to musím říct doma, starý. Dojde doma. Říkal, ty stará, my ti jdeme s Hegrem takhle po parku, ono ti je tam socha, nahý ženský, takhle si tam drží list. A on ti na to hned složil básničku. Jo, počkej, jak to bylo. Jo, už vím. Který pak to humorist dal jí přes tu piču?
1: Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap k doktorovi a stěžuje si: pane doktore, mám problém, pořád mi stojí péro. Doktor se diví: ale to je přece normální, to je přece to, co chlapi chtějí. Chlap na to: no jo, ale já jsem zedník a mám ho narvaný v Maltě.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God.

0: Odbyla půlnoc.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
4: Hrajeme další.
3: Hrajeme další pecky.
5: Crazy Radio.
6: Zpravodajský servis.
7: Zprávy Crazy Rádia. Kultura.
8: V Brně se to hemží kulturou, ale jen ti pozorní si všimnou té nejvíc, na dně. Na věži kostela svatého Jakuba tamní stavitel zanechal po sobě parádní odkaz, holou prdel směrem na Petrov. Prý to byla jen taková malá podsta církevnímu establishmentu, anebo ho prostě jen nasral plat.
7: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Zlatá svaďba, no jak tací staří posadili se proti sobě přes stůl, no najstarší syn, pravda, jak se tam objevil taléře, polévky, misa s tím, pravda, knedlíčky, všecko, misa s polévku. Povídá to, že Slovenci před tím obědem dajte si aspoň pusu. Nevěsta taká moletnější, nahne sa lus strýcovi, který vidělali fajku pusu. Bože, povídá tato, přece jenom jsem tě měla ráda, mě je tak teplo u srdce. Nahlédnu, aby ne ty tele, když máš prsa v polévce.

říkám. Ukáž mi. Minimum muziky. Minimum

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč se králíci tak rychle množí? Protože dobře vědí, že v každém okamžiku jim hrozí, že skončí na talíři. A upřímně, kdybych měl trávit život s partou chlupatých, ustrašených idiotů, taky bych si radši co nejrychleji udělal děti a pak se nechal sežrat.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 13. července, slaví svátek Markéta, jméno s krásným významem perly. Všem Markétám přeji k jejich svátku jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude. Crazy Rádio.

0: Odbyla první hodina.
1: Crazy Radio. Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme
3: další pecky. Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
3: Crazy Radio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum info. Maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.

0: Ve škole probíhá hodina němčiny. Učitelka říká, tak děti, od příštího roku máme povinnou němčinu. Jestli pak z vás někdo umí nějaká německá slovíčka? Jsem Novák. Dobrý den. No, Novák. Guten Tag. Výborně, Novák. Už ti píšu jedničku. No, kdo? Prosím, Švarcová. Brot, chléb. Ba, výborně, Švarcová, také jednička. No, samozřejmě Zemanová, ta nezná žádné německé slovíčko, že? Ta spíš kouká takhle po klapcích. Pa, prosím, šoustat, povídá. No, počkej, no, Zemanová, to není německy snad, nem, pa.
1: Já vím, soudružko, ale je to šen.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně.

0: muziky. Minimum infa. Maximálně fan.
1: To je Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jo, blondýnky, stálé a vděčné téma. Blondýnka si koupila šálu a nakonec jí šla vyměnit za jinou. Víte proč?
2: Ne.
1: Byla jí moc těsná u krku. A víte, jak zjistíte, že počítač patří blondýnce?
2: Ne.
1: Je bez paměti.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Maximálně fun. To je Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Crazy Radio. Crazy Radio.
1: Odbyla druhá hodina.
2: Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
4: Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
0: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
5: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
6: Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun.